0: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

to Ibiza. Starší snímky i očekávané premiéry, na to si můžete těšit v kině, které se otevírá, a jde samozřejmě o starší kino, které je v novém. Klimatizace, lepší zvuk i další věci má tradiční brněnské kino v Cihlářské ulici po 3 měsících. Ano, otevírá zrekonstruovaný velký sál kina Art. Kromě očekávaných premiér se můžeme těšit i na snímky. Kvůli renovaci nemohli jste zhlédnout, tak je zhlédnete dodatečně a užijete si to. Teď si ale užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Pelhřimovské muzeum vystaví první plně pohyblivou loutku. Jakou? Právě na to koukneme teď ve vysílání krokodýla. Návštěvníci Pelhřimovského muzea rekordu mohou vidět první plně pohyblivou loutku Hurvínka, vyrobenou drátenickou technikou. Vyrobit to bylo velmi složité. Petr Bom vyrobil postavu Nezbedy, který diváky tak trošku zabaví už 100 let a více než 500 metrů drátu spotřeboval. Podle Miroslava Marka z agentury Dobrý den, spravující české rekordy, je loutka dokladem nejen drátenického řemesla, ale i odkazem k českému a slovenskému loutkářství, které se před 10 lety dostalo na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Tak pokud byste chtěli, uvidíte to v Pelhřimově. Teď ale uslyšíte na krokodýl další hity. Ty si také užijte.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Směr Břeclav se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýl a budeme děkovat hasičům i dalším pomocníkům. Na záchytné bariéře nad Břeclaví hasiči společně s odsouzenými z břeclavské věznice odstranili několik desítek uhynulých ryb v tomto týdnu. No a díky nasazení dobrovolných hasičů se ale také podařilo zabránit většímu úhynu. Makali v noci, makali prozdušňovali vodu nad břeclavským splavem, ale i v Poštorné a kvůli přemnožení sinicím měli plné ruce práce a dodali samozřejmě potřebný kyslík. Tak díky za to dobrovolným hasičům pošleme z Krokodýla rozhodně další hit. A to i těm ostatním, kteří nás ladí a poslouchají.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Radio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Man 5 u nás ve vysílání Krokodýla. Blíží se nám 7. ranní, se 7. přijdou další zprávy. Míša je má, hezké ráno.
1: Hezké ráno, já vás vítám. Při nehodě dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme vám hit za hitem a hrát samozřejmě budeme další skvělé hity, které vám nabídne Krokodýl. Těšte se na Katy Perry. Také třeba na Stereophonic. A bude tu pro vás Michal Hrůza.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatím je to příjemné, venku svítí sluníčko, ale podle meteorologů se nám to trošku změní. Ráno a dopoledne bude tady u nás v Brně a na jihu Moravy polojasno, až oblačno, jen ojedinělé přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnosti postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty čekejme 26 až 29, na severu kraje jen 25 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dva autobusy s cestujícími se včera okolo 9:30 srazily u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí. Z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Dopravu na místě policisté přibližně do 16. hodiny řídili kyvadlově. Po odtažení druhého autobusu byl provoz plně obnoven. Jižní Moravu čeká další bouřkové odpoledne. Český hydrometeorologický ústav vydal pro celý kraj výstrahu před silnými bouřkami, která platí dnes od 11. do 16. hodiny. Meteorologové upozorňují na riziko silného větru, přívalového deště i menších krup. Maďarský prezident Tamás Šujok oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Ústavní novelu s deklarovaným záměrem obnovit demokracii založenou na právním státě schválil parlament v pondělí. Prezident navzdory podpisu vyjádřil přesvědčení, že novela poškozuje fungování právního státu v Maďarsku. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy. Prosadili se Bradley Barcola a dvakrát Kylian Mbappé, který se stal z 22 góly historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se také podívat za vámi na silnice, aktuálně sledujeme a pozor si dávejte na silnici u obce Kostelec na Hodonínsku, tam se stala nehoda, havarované vozidlo a pravděpodobně za to může divoké prase. Tak pozor, silnice 42214 u Kostelce, tam je řešena nehoda. Jinak u obce Mikuleč na Svitavsku probíhá ještě stále nějaké došetřování poruchy kamionu a kombajnu, kteří tam zavazí, tak i v tomto místě prosím opatrně. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3,5 minuty po 7 hodině raní vám přejeme krásné ráno, příjemné vstávání do 19. červencového dne, což je 200. den tohoto roku. Do konce roku nám zbývá 165 dní, no a právě na kalendárium a na ten dnešní den se podíváme u nás na Krokodýlu. Už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 19. červenec a my se jdeme podívat na ten dnešní den, co se v historii stalo a čím zajímavý ten den je. Třeba v roce 1770 tady u nás v Brně bylo zavedeno číslování domů. Domovní znamení tak přestala být orientační pomůckou a zůstala jen ozdobou fasád. Významná změna pak přišla v roce 1867, kdy po 10 letech příprav Brno splnilo císařské nařízení o jednotném systému pojmenovávání ulic a číslování domů. Jinak v roce 1914 Bartoloměj Novák získal povolení a začíná na svém pozemku v Žabovřeskách stavět brněnské kino Lucerna, jde o druhé nejstarší dosud existující kino na území České republiky. V roce 1921 Národní shromáždění přijalo zákon o podporách v nezaměstnanosti podle tzv. Genského systému, kdy podpory poskytují odbory. Když se podíváme do světa, v roce 1553 anglickou královnou se stala Marie Tudorovna. V roce 1595 astronom Kepler dokončil svou teorii geometrického uspořádání vesmíru, když učil na univerzitě ve Štýrském Hradci. V roce 1832 sněmovna lordů Spojeného království schválila zákon o anatomii, který vyučujícím a studentům medicíny udělil právo pitvat zemřelé bez známých pozůstalých. V roce 1870 Francie vyhlásila válku Prusku, v roce 1900 bylo otevřeno 8 stanic z první linky pařížského metra. Jinak dnes má svátek Čeněk a Čeňka. My přejeme všechno krásné a hlavně užijte si sváteční nedělní den.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: celou jižní Moravu.
1: Krokohlídka vás tento týden bude, nebo tento týden vás osvěžovala a příští týden opět drinky. Máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Storeu. No a v týdnu jste si to užili třeba v Brně na Konečného náměstí.
2: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
1: Tak i zítra vás to čeká, ano, i příští týden tady budeme rozdávat. V pondělí se na vás těší naše krokohlídka a to tentokrát nás vyhlížejte na Schillingráku tady v Brně. Užijeme si to spolu.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dekor jsou nás ve vysílání Krokodýla, užíváme si hit za hitem, užíváme si nedělní ráno a teď se jdeme podívat společně, jak Krokodýl pomáhá. Komu už jsme pomohli?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza a jsem z Brna. Mám 3 děti ve věku 3, 8 a 7 roků a jsem na ně úplně sám. Je to pro mě velice náročné, protože chodím do práce a potřebuji, aby mě maminka pohlídala celodenně děti. Bohužel maminka je po mrtvici a nemá na to tolik síly. Tím, že jsem na děti sám, tak je pro mě finančně náročné jim zajistit nějakou radost a dárky. Proto jsem požádal Krokodýla o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzově mamince zajistil odpočinek ve wellness. Děti si užijí atrakce v zábavním centru, zoologické zahradě a zajdou si s tátou na dobrou večeři.
2: Když jsem to mamince a dětem řekl, tak měli velikou radost a maminka byla moc ráda, že si bude moct na chviličku od dětí odpočinout.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: V Norách u řeky Jihlavy, v Hrubšicích u Ivančic tady na Brněnsku mají od tohoto týdne a pěkně se tam zabydluje 40 cyslů obecných. Do volné přírody je vypustili pracovníci z Agentury ochrany přírody a krajiny. V příštích dnech tam přibude ještě dalších 20. Jaké výsledky může mít návrat tohoto ohroženého druhu do krajiny, přiblížila Jitka Matoušová z Agentury.
2: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
1: Já jenom dodávám, že vypuštěné sysly budou chránit před zimou, vykrmovat, aby přečkali zimní spánek. Zvířata si také budou muset vyhrabat svůj systém nor, ve kterém zimu přečkají. Tak ať se jim tam daří, vám ať se daří, mějte příjemnou neděli a užívejte si Hit za hitem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelený.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
7: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
0: Radio Krokodýl.

Dobré ráno, jste s Krokodýlem, máme krásné nedělní ráno 19. července. Za chvíli na Krokodýlu, počasí, doprava a mrkneme na čerstvé zprávy s Míšou.

0: Pěkné nedělní ráno, blíží se nám 8. hodina raní, s 8. přijdou další zajímavosti a informace. Zprávy má Míša, hezké ráno.
1: Hezké ráno vám přeji. Uzavřený hlavní tah na severu Brna, i o tom už za chvíli.
0: Mrkneme se na to, a co dál? Skvělé hity.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jaké s námi budou po 8. hodině raní? Třeba Shakira. Dorazí za námi Tina Turner. A těšte se na Mirai.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď ráno a poté dopoledne bude v Brně a na jihu Moravy polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnosti postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty očekáváme 26 až 29, na severu kraje místy jen 25 stupňů Celsia. Tak s tím počítejte, deštník doma nenechávejte.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Obyvatelé Obřan a Bílovic čeká od zítřka další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Cesta k tramvaji se prodlouží a někteří cestující si připlatí za jízdenku do mimobrněnské zóny. Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Akce, která bude v Hronově na Náchodsku od 31. července do 8. srpna, každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezidentské volby budou v Česku na začátku roku 2028. Finálovým zápasem mezi Španělskem a Argentinou dnes vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale, zatímco La Rocha budou usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech. Jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Zápas v New Jersey má výkop v 21 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné ráno řidičkám, řidičům, pohodovou jízdu. Na silnicích to vypadá, no, celkem v poho. Jinak jenom pozor si dávejte na dálnici D2 na 44. kilometru před Podivínem ve směru na Brno. Tam stojí nepojízdný autobus na krajnici, v tomto místě tady opatrně. D1 nehlásí žádné komplikace, ani ostatní silnice u nás na jihu Moravy či Vysočině. Tak pohodovou jízdu, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je s vámi Krokodýl, další vysílací hodina je pro vás připravená a budeme si užívat skvělé hity, ale také naše zlatíčka. Vyrazíme do školky a děti se budeme ptát, proč se lidé berou.
1: Protože se mají rádi, jsou všichni kamarádi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.
3: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: cestovatel.
1: A vyrážíme se podívat tentokrát za krásou, tady kousíček v Hrlicích. Ano, máme pro vás parádní tip na koupání, které se nachází v brněnských Hrlicích. Na jihu Brna leží méně známé přírodní biocentrum s vodní nádrží, které působí mnohem klidněji než běžná městská koupaliště. Nádrž je dotovaná spodní vodou, okolo ní jsou pískové a travnaté plochy pro odpočinek a součástí areálu je také venkovní fitness park. Vyrazit sem se dá nejenom za koupáním, ale třeba na kratší procházku po Hrlickém přírodním parku, kde se můžete toulat i s kočárkem. Biocentrum Hrlice, tak je to je přístupné celoročně a zdarma. Je to ideální místo pro letní koupání, ale také pro zimní otužování. Navíc po 19. hodině do vody mohou i vaši čtyřnozí parťáci. Tak vyražte, užijte si to. Musím říct, že je to tam parádní, byl jsem několikrát, tak třeba se tam potkáme. No ale teď za dalšími hity valíme u nás na Krokodýlo 16,5 minuty po 8. hodině.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy-store.cz.
3: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Tenatán u nás ve vysílání Krokodýla, za chvíli Leny, také Sebastian. Hit za hitem vám nabízíme na Krokodýlu, přejeme hezké ráno, příjemné vstávání do dnešního nedělního dne. No a teď se jdeme podívat, jak Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Ivo, rád bych rádio Krokodýl požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Svou přítelkyní Gabinou mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
2: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Keď je tady u nás ve vysílání Krokodýla, chystáme kapelu MIG 21, Alvaro Soler tady bude. Teď ale naše nejmenší z brněnské školky, tam jsme se ptali, proč se lidi berou.
2: Protože se mají rádi, jsou všichni kamarádi.
3: Protože se žení.
4: Protože se mají rádi.
5: Protože kdyby nemohli mít svatbu, tak si nemůžou dávat pusy.
6: Protože se milujou.
7: Aby mohli mít děti.
8: Protože se mají rádi.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
9: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
11: A co bude ve stejné zimě?
10: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
12: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
13: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
14: No je to nejlepší po ránu.
15: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: do.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Jolanda Bikul u nás ve vysílání Krokodýla, nám se blíží 9:00 dopolední. Tady u nás na Krokodýlu vám přejeme hezké, příjemné vstávání, pokud se probouzíte do dnešního 19. červencového dne. Pokud už dávno makáte, tak ať vám to jde pěkně od ruky. My také makáme, například Míša má už hotové další zprávy, o čem budou.
1: Makáme i rozsvičku si tedy dáváme u té muziky.
0: Ano.
1: Každopádně v Aníně chtějí překonat rekord v počtu an. Podrobnosti už za chvíli.
0: Wow.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a my budeme mít tady hity 80. a 90. let. Ano, startuje nám 90. na Krokodýlu. Hned ze startu Shaggy Angel. Těšte se ale i na M-People. Dorazí za námi i Kurt Nielsen. No a jaké dorazí počasí?
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď je ráno a poté dopoledne bude tady u nás v Brně a na jihu Moravy polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo. Zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost pak ubývat. Teploty 26 až 29 na severu kraje, místy 25 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Interaktivní stanoviště, zábavné experimenty, vědecká show, komentované prohlídky pracovišť Brněnské Masarykovy univerzity i přednášky věnované zajímavostem o trusu doplnili hudební program na hlavním dni Mendel festivalu v kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Festival propojující vědu, vzdělání i zábavu končí dnešními komentovanými prohlídkami zahrady se Včelínem. Pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna chtějí v neděli 26. července, kdy Anna slaví svátek v šumavské sklářské vesničce Anín na Klatovsku. Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 13 do 15 hodin na návsi a v 15 hodin nastane sčítání přítomných Ann. Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek, stále není plně pod kontrolou. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Barbora Krejčíková postoupila v Aténách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. Ve včerejším semifinále česká tenistka porazila 6-1, 4-6, 6-3 nejvýše nasazenou dánku Klaru Tausonovou. 30-letá Krejčíková si dnes zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakariové.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se za vámi podívat na silnice. Nejrychlejší dopravní info máme tady na Krokodýlu. Pozor na OSB desky, které se nám válí po dálnici. Ano, na dálnici D1 138,5 km za Velkým Meziříčím ve směru na Prahu. Tam pozor na OSB desky na silnici. Šťastnou cestu, pohodovou jízdu, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýla si užíváte, my vám přejeme krásné dopoledne, startují nám devadesátky v 9, 80. a 90. let si budeme společně celou hodinu užívat.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Slovíčka brněnského Hantecu, jdeme pěkně si prozkoušet, připravený náš specialista na brněnský Hantec, že?
2: Jasně, Honza Žanek Hlaváček pro nás má nový tip, takže Žanku, co jsi pro nás připravil dneska?
3: Dar jak svíňa z kroksny, gomete, co to je, rola v kénigu?
1: Rola v kénigu.
2: Rola v kénigu, tak v kénigu bych viděla na tuty teda.
1: Dobře, teď se podíváme, jestli víte vy, ptali jsme se vás v ulicích.
4: Nádraží v Králově Poli, Brno.
5: Něco v Králově Poli? Prodejna v Králově Poli?
6: Nádraží v Králově Poli.
1: Tak, musíme říct,
2: Pecka.
1: Že jste šikovní, že? Ano, věděli jste, že jo, Žanku?
3: Rola v Kénigu je blízko Semálu, nádraží v městské části Královo Pole. Tak se tam někdy podívejte a dneska mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýlu to nejlepší z 90. let.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Milovníci léta si užívají vody a pohody a na krokodýlu je to rubrika s krokodýlem na koupáku. Máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit za osvěžením.
2: No a kam asi tak vyrazit? Například otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit. Nebo také oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. A nebo taky italskou zmrzlinu. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole pro vás. Mají připravený i nádherný trávníček na slunění. No a voda v bazénu je teplejší jak venkovní, 25 stupňů Celsia.
1: No a pokud byste chtěli zažít dokonalý letní den, kdy horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu a svižná jízda na dlouhém tobogánu, pak vyrazte na koupaliště Zbíšov. To nabízí přesně tohle. Parádně vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle je léto, jak má být, ve Zbíšově. No a vyrazit můžete i do Slavkova. Slavkovské koupaliště dává návštěvníkům k dispozici 50-metrový bazén pro plavce, poté bazén pro neplavce a dětský bazén. Vstupné 150 korun, dospělý 50 dítě, pro děti brouzdaliště, dětský bazén a také hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lehárko pod stromy anebo využít dva bary. Ať už vyrazíte kamkoliv, s Míšou vám přejeme krásný den a pěkně se koupejte, že jo?
2: No, mějte se krásně.
0: Radio Krokodýl.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hej, 80. a 90. let se užíváte na Krokodýlu. Pěkné dopoledne vám přejeme. No a teď se jdeme podívat na to, jak Krokodýl pomáhá a komu konkrétně jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krechlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná koňská neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit a proto se požádala Rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jiříkovi rehabilitace, které mu pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Mojo Lady u nás ve vysílání Krokodýla. Užíváme si ty 80. a 90. let 90. No a Krokodýl teď míří se podívat na mobily. Mobily do tašky a pozornost do lavice po prázdninách. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně a na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti při výuce více soustředili a méně času trávili na telefonu. A jaké jsou první zkušenosti učitelů?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Petr Kopečný, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy logopedické v Brně na Veslařské ulici. Používání mobilních telefonů máme, jejich využívání ve volném čase o přestávkách omezeno v našem školním řádu a dává nám to velký smysl, protože si všímáme, že díky tomuto částečnému omezení spolu děti a žáci a žákyně více komunikují, a to nejen o přestávkách, ale třeba i v čase, kdy mají volný program ve škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v 9 na rádiu Krokodýl. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Jihu Moravě budeme hledat, protože se ztratil pes, slyší na jméno Lucky. Pokud byste ho náhodou zahlédli, tak vás čeká odměna, a to 30 000 korun. Jinak Lucky byl naposledy viděn 15. čili ve středu, a to u Blanska. Ztratil se ale 12. července v Bílé u Jevíčka. Je to Welsh Corgi.

0: své majitele, určitě doufám, že najde, a vy, pokud o něm víte, tak prosím vás, odměna vás čeká 30 000 korun a číslo nálezci, prosím, kontaktujte majitele na 774 552 646, případně napište na studio@krokodil.cz a my kontakt předáme. Díky moc. No a už valíme za dalšími hity 80. a 90. let tady na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl 90. v 9.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Tak nějaký ice drink bychom si možná dali, třeba by stačili i ledový čaj.
2: Jsme
1: v pracovním procesu. Tak samozřejmě my makáme stále neustále. Míša je naproti mě, má další zprávy, o čem budou.
2: Ano. Zhobno hledá stále uprchlého Jeřába Daurského. Více už ve zprávách.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Je to přesně tak, hrajeme vám hit za hitem. Hrát budeme i po 10. hodině, třeba Roxeťáky. Bude to pro vás skvělá Shakira. A těšte se na činasky. Takový hudební mix máme pro vás nachystaný na Krokodýlu po 10. hodině.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Tak zatím je to velmi příjemné, tady u nás v centru města Brna to ráno opravdu a jak to vidí meteorologové dál, no mělo by trošičku občas spadnout nějaká ta kapka. Ano, během dne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty čekejme v Brně a na jihu Moravy 26 až 29 stupňů. Na severu kraje místy kolem 25 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zoo Brno hledá uprchlého Jeřába Daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Po odvysílání reportáže v televizi totiž lidé informační linku zahltili telefonáty o spatření divného ptáka. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod s USA a NATO. Vyplývá to z usnesení, které kabinet schválil tento týden. Dcera severokorejského vůdce Kim Jong-una se podle pozorovatelů stále častěji objevuje po boku svého otce při klíčových státních akcích. Analytici upozorňují, že režim postupně mění způsob, jakým ji představuje veřejnosti. Podle britských médií se objevilo hned 5 signálů, které naznačují, že by se jednou mohla stát další vládkyní Severní Koreje. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od zítřka se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Komplikace máme na D1, D2 i na Třebíčku, tam všude koukneme. Nejrychlejší dopravní info pro vás máme vždy tady u nás na Krokodýlu. Na dálnici D2 na 10. kilometru před Modřicemi ve směru na Bratislavu dejte pozor na nepojízdné osobní auto na krajnici. Pozor také na Třebíčku za Novou vsí ve směru od Přibyslavic, šetří policii havárii osobního auta. Jezdí se tam kivadlově. D1 174. a půlky až 178. km teda směrem na Brno bude na krajnici probíhat sečení křovin. S tím prosím vás počítejte. Stejně tak na dálnici D1 mezi 119. až 141. ve směru na Brno také probíhají na krajnici práce údržby. Pohodovou jízdu přejeme, kdyby něco, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Krokodýl s vámi, přejeme vám krásné dopoledne. Tip, kam byste mohli vyrazit na výlet, má pro vás Krokodýl. Mrkneme na to za chvíli, teď si jdeme vychutnat skvělé hity. Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Včerajšky stížnost u nás ve vysílání Krokodýla, tak doufám, že máte pěkný příjem a že si nás vychutnáváte, ať už na brněnské frekvenci 103 FM nebo o ostatních. No a pokud náhodou jste někde dál, tak zkuste naši novou aplikaci Krokodýla. Stahujte, vyhrávejte a můžete samozřejmě následit kdekoliv.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: cestovatel.
1: Tentokrát se na krokodýlu s cestovatelem společně vypravíme na jednu technickou památku. Výklopník sudoměřice Baťův kanál, která byla postavena v roce 1939.
2: A dnes je jednou z poučných zajímavostí na trase Baťova kanálu, kterou obdivují návštěvníci pěších výletů, cyklisté a především vyznavači vodní turistiky z paluby loděk.
1: Výklopník sloužil k překládání lignitového uhlí, které se převáželo po železniční trati z nedalekého dolu v Ratiškovicích.
2: Nyní slouží jako vyhlídková věž, pro zájemce je možná prohlídka interiéru s odborným výkladem. No a v těsné blízkosti je přístaviště s půjčovnou lodí s občerstvením.
1: Myslím si, že krásný výlet, pokud byste chtěli o prázdninách vyrazit, to vám dal krokodýl tento tip, no a my vám dáme další hity, za chvíli třeba kapelu Roxette.
2: Mějte se krásně.
3: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2, candy.store.cz.
1: A srovnáme si čas, máme 18 minut po 10. hodině. Hezké dopoledne.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Je dobré mít se kam vracet.
3: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Krokodýl na koupáku.
1: Milovníci léta si to umí užít a vy si můžete užít vody a vodních radovánek na Krokodýlu. Je to rubrika s Krokodýlem na koupáku a máme přehled, kam v Brně a na jihu Moravy vyrazit za osvěžením.
2: Otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit. Také i oblíbený biotop Brno jih, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a taky ten letní chill anebo italskou zmrzlinu. No a pozdrav od nás letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček se naslunění. A voda v bazénu je teplejší jak venkovní, 25 stupňů.
1: Krásných 25 mají i ve Zbíšově, tam vás čeká případný dokonalý den. Horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu, svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně si pěkně odpočinete na travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Léto, jak se patří, ve Zbíšově si můžete užít na koupáku. Tak stejně si můžete užít i na Slavkovském koupališti. To má 50-metrový bazén pro plavce, poté bazén pro neplavce, dětský bazén. Vstupné 150 Kč dospělí, 50 děti, pro děti brouzdaliště a dětský bazén a také hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lehárko pod stromy nebo třeba dva bary. Pokud vyrazíte, i Slavkov vás samozřejmě potěší. Vás potěšíme tady na Krokodýlu dalšími hity, no ale teď se také koukneme, jak Krokodýl pomáhá. Jsme rádio, které pomáhá vám, posluchačům.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Radmila Krechlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná koňská neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit a proto se požádala Rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jiříkovi rehabilitace, které mu pomohou k lepší chůzi, zařídil.
3: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Pienso con sueño para sí.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy jsou připravené u nás ve vysílání krokodýla. Soutěžíme o moc krásnou sumu, která je...
2: Mně by se líbila. 110 800 korun.
1: Výborně. Mohli byste si koupit cokoliv, vyrazit na dovolenou, koupit si, já nevím, možná i auto nějaké hezké, ojeté. Spousty je samozřejmě možností, jak je utratit, ale jenom jedna možnost, jak je získat. A to samozřejmě zavolat na naše linku 603 103 103. Jakmile, Míša, mávne, já pušťám.
2: Tak já mávám a pušťaj.
1: Mávla pušťám. 603 103 103. Pojďte zavolat, pojďte si tipnout za správný tip krásných 110 800 korun. Jdeme se podívat na naši linku. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Petr.
1: Petře, my vás zdravíme. Tak, otázka samozřejmě zní, ale my víme a známe, takže jste plnoletý a souhlasíte.
3: Ano.
1: A máte hezké ráno, nedělní?
3: Ano.
1: Tak to je nejlepší, ano. To je nejkrásnější.
3: Odpočinkové.
1: Petře, tak dejme tip.
3: No, teďka tip jsem vysypával nádobku od vysavače robotického. Takže vrácení té nádobky do vysavače.
1: Takže za vás doma uklízí vysavač robotický?
3: Ano, jsem tam vyjede.
2: To máte dobrý.
1: Vyjede, dobře. To je výborný pomocník, chválíme. No a podle vás to zní takto. No?
2: Bylo tady cokoliv, no uvidíme.
1: Uvidíme a teď vlastně uslyšíme, co na to arbitr. Ano či ne, tady odpověď.
2: Zase ne, bohužel, ale nevadí. Bohužel. Každopádně, ano, navyšujeme děkuji, bank.
3: Ať se daří, mějte se.
2: Vy ne, taky.
1: Naschle. A částka stoupne, no a my jdeme za dalšími hity, tak pěkné dopoledne.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: přání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude, váš Bolek.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Labušu nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka nás doprovodila skoro k celé. Možná vy doma tak už jako vrcholíte s těmi přípravami na ten oběd. Začne se všechno dodělávat, aby na 12. bylo na stole. No a na 11. má ve vysílání připravené zprávy Míša, také je uchutila.
1: Jo, ukuchtila jsem zprávy a oběd už včera na dnešek.
0: A šikovná děvčice.
1: Jo. Při nehodě dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme vám hit za hitem a hrát hity na přání budeme úderem 11. Samozřejmě budou připraveny hned ze startu pro vás třeba Metallica. A jaké další hity budou, tak to záleží na vás. Na lince 603 103 103 vybírat samozřejmě můžete, no ale co si nevybereme my, ale určitě úplně někdo jiný, je počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A tak dnes v Brně a na jihu Moravy během dne se začne od západu přibývat oblačnost postupně na zataženo, zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty očekávejme 26 až 29 na severu kraje místy kolem 25 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dva autobusy s cestujícími se včera okolo 9:30 srazily u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Dopravu na místě policisté přibližně do 16. hodiny řídili kyvadlově. Po odtažení druhého autobusu byl provoz plně obnoven. Jižní Moravu čeká další bouřkové odpoledne. Český hydrometeorologický ústav vydal pro celý kraj výstrahu před silnými bouřkami, která platí dnes od 11. do 16. hodiny. Meteorologové upozorňují na riziko silného větru, přívalového deště i menších krup.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódu s rozšiřujícími informacemi. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy. Prosadili se Bradley Barcola a dvakrát Kylian Mbappé, který se stal z 22 góly historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme za vámi na silnice. Nejrychlejší dopravní info pro vás máme vždy na Krokodýlu, na Blanensku, v Jedovnici, v Jiráskově ulici ve směru do centra. Šetří policie střed tří osobních aut. Počítejte s kratším zdržením a s omezením i v opačném směru. Dále dálnice D1 195. kilometr ve směru na Ostravu před sjezdem na dálnici D2 blokuje pravý pruh střed osobního auta s dodávkou. Na místě šetří vše policie. Kolona má v současnou chvíli 2 kilometry. Také pozor na dálnici D1 mezi 174. a 5. až 178. kilometrem směrem na Brno. Tam na krajnici probíhá sečení křovin. I v tomto místě tedy prosím opatrně.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Ano, je to tak, hity na přání jsou tady 2,5 minuty po 11. hodině ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek Hemalá. No a jdeme na to, jdeme dělat radost, tak doufám, že velkou radost budou mít na rybách, protože teď speciálně další písnička bude Karlovi a jeho rodině na ryby, Petru vzdar, užijte si to.
1: Rádio Krokodýl, hity na přání pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Hity na psání.
1: Je to tak, hity na psání jsou tu pro vás na naší lince. Kdo pak, halo?
2: Tady Pavel Janša z Velkého Lezeříčí z pečovatelského ústavu, kam bych chtěl samozřejmě zahrát, ale dneska mám takový dilema dvouma celkám, jedné do Velkého Lezeříčí, která mě dneska vedla autem 2 kilometry, si zajela se mnou, a druhá tam mě pomáhá každý den, ta je ze Sazumína, která je to zakladatelka našich andílků. A potom bych chtěl zahrát samozřejmě všem andílkům do Sazumína, do Brna, do Slavkova a do Velkého Meteříčí a mým dvoučatům a pravnice a potom mamince mého vnuka, která bude mít zítra narození, Míša, a taky přeju, že je všechno nejlepší. Díky moc a mám vás moc rád rádio.
1: Děkujeme také, díky moc, přejeme všechno nejlepší k těm narozeninám a andílkům, těm holkám také. Krásnou neděli, naslyšenou.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: na přání.
1: Tak je tomu, hity na přání jsou tady. Krokodýl, Jarek s vámi, dneska si to užíváme společně. A kdo je na naší lince, halo?
2: Tady Sebastián.
1: Sebastiáne, komu zahrajeme?
2: Mamince, bráchovi domů a tátovi, který to se mnou zvládá v dětské nemocnici.
1: Dobře.
2: S mým zánětem v uchu.
1: Aj.
2: Jeho výdrž.
1: Dobře, a ty v pohodě?
2: Jo, dobrý, jde to.
1: Sestřičky a páni doktoři a paní doktorky tě tam nezlobí?
2: Dobrý,
1: tak zdravíme taky, pokud poslouchají do dětské nemocnice. Tobě ať to zvládneš, tátovi pevné nervy, ať si brzo doma, ahoj.
2: Děkuju.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Popsání. Taky do dětské nemocnice jsme tady hráli, kam zahrajeme, ale teď to už je otázka na naši linku, tam je kdo pak, halo?
1: Ahoj Jirku, tady je Radek.
0: Čau Radek, zdravíme, krásné dopoledne, komu zahrajeme?
1: Ale zahrajeme asi všem pohodovým lidičkám, co mě znají. A myslím si, že jich není málo, myslím si, že jich je dost. Takže buď mě znají jako kuchaře, nebo mě znají jako trafikanta skotlářské.
0: Ano.
1: Myslím si, že těch lidí je strašně moc. A hlavně jsem si asi nechal i zahrát písničku, protože jsem doma, vařím, víš, a ono horko v té kuchyni tady, takže tak nějak, aby mě něco pozbudilo, no.
0: Ať ti to je krásně od ruky, něco výborného uděláš, připravíš, pochutnáš si a pochutnej si jedna hitu od nás. Měj se, ahoj.
1: Ahoj, Jarušku.
0: Čau.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáří. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: přání. Užili jsme si skvělou hudbu a další skvělá je připravena na vaše přání. Kdo pak je u nás na lince? Halo?
1: Čau Jarku, tady je biker Zdenek ze Šepkovic. Momentálně přeháňka, dešťová, zálivková. Takže
0: tam už to přišlo.
1: Přišlo. Písničku pošleme mojí Arance z Karlovic k narozeninám. Aranko všenej. Zdravíčko, hodně kilometrů na kole i pěšmo. Přidáme vnučku těholku Karolinku. Tobě Jarku do rádia.
0: Díky.
1: Krobočáčky přidáme Tiger of the Sklova utěchová. No a pohodovou neděli přejezdenek a dáme dívku s perlami ve vlasech od Brichtu. Mějte se hezky a díky fajn.
0: Díky moc. Ahoj. Taky přejeme všechno nejlepší k těm narozeninám. Zdravíme, pohodu i tobě samozřejmě. Krásnou neděli. Čau.
1: Čau.
0: No a Aleš Brichta je tady. A komu bude ta další hitovka? Vybírat můžete teď na lince 603 103 103. Vyberte ten další hit a udělejte někomu radost.

0: a hity napsány.
1: Další hitovka připravená, Michael Jackson tady bude. A komu zahrajeme? Kdo je na lince? Halo?
2: Halo, no já bych chtěla zahrát Matyášovi k jeho narozeninám.
1: Matyáše, zdravíme, kolik má, prosím tě?
2: 17.
1: Všechno nejlepší od nás, krokodýla, ať si krásně užije narozeniny. Z krokodýla mu tedy od tebe a věřím, že od celé rodiny letí další hit. Souhlas?
2: Jo.
1: Díky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. No a k narozeninám skvělá hitovka, komu bude ta další, k čemu, jen tak pro radost, nebo také k něčemu, či výročí, nebo... záleží na vás. Zavolejte 603 103 103. Tohle je krokodýl, vaše hity na přání.

0: Michael Jackson k narozeninám a další hitovka bude od Marka Ztraceného a budeme si užívat léto, když je to léto. A kdo pak věnuje? Kdo je na lince? Halo.
1: Čau, tady Pavel.
0: Pavle, zdravím, krásné dopoledne. Komu zahraješ?
1: Svojí ženě, perfektní, nejlepší ženě, za včerejší věnovačku, jak to perfektně udělala, svojí dceři Karolíně, svojí vnučce Valčí, Adélí s Rudem, co tady u nás byli, a Buchtový mamce s Kačkem.
0: Dobře, všechny zdravíme, grilovačka byla, jak jsem tedy slyšel, parádní, pochvala, jak se patří, přes éter krokodýla, čili před nastoupenou jednotkou, tak tvou ženu zdravíme, ať se má báječně, zrelaxuje, odpočne a vychutná si Marka Ztraceného. Ahoj.
1: Díky, čau.
0: Čau, no a vy ostatní také můžete vybrat další hit.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: na psání.
1: Za skvělou grilovačku jsme zahráli Marka Ztraceného, no a teď budeme věnovat další hit na lince. V tuto chvíli je kdo pak? Halo?
2: Tady je babička Milena, je tady Lucinka, Soňa a děda Vašek a přejeme mu k 20 nám všechno nejlepší a večer, aby se moc neopil.
1: Dobře, a kdože má tedy narozeniny?
2: Patrik 20 a momentálně 20. Je na táboře.
1: Tak doufám, že to zvládne ve zdraví. Tak do Krali zdravíme. Vám děkujeme za zavolání, pěknou neděli a posíláme Katy Perry, naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.

0: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 110 000 korun.

0: Tak, jsou tady hity na přání, další hitovka vybrána bude za malou chvíli i tam dám, ale kdo je na lince, to už můžem prozradit.
1: Zdravím, Zarechvíňa ze Slavkova, tady Jaruš.
0: Jaruš, tak zdravíme. Tak písnička bude od Sandry, Marie Magdalena.
1: A bude to pro Janču do Řečkovi, pro Pavlíka Janštu, který nás taky zdravil do Slavkova, pro Alex z Hodonína, pro oba dva Milany, Toma z Príglu, Míru a Péťu ze Žďáru a Bajkerose Zdenka ze Šepkovi a pro mojeho manžela Vildu.
0: Zdravíme všechny, krásnou neděli přejeme, měj se báječně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: na psání.
1: I ty na přání si parádně užíváme ty nedělní s datem 19. července na naší lince. V tuto chvíli je kdo pak? Halo?
2: Ahoj, tady Nikča.
1: Nikčo, tak budeme hrát Lunetiky mámu. Tuším, že pro mámu, tak specifikuj.
2: Mám pro mámku k narozeninám, protože je nejúžasnější mamkou na světě a nikdy bych si za nic a za nikoho nevyměnila.
1: Perfektní, maminku moc zdravíme, krásnou neděli přejeme a přejeme také všechno nej. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj a vybírat další hit můžete právě teď.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Shakira Waka Waka u nás ve vysílání Krokodýla, taková fotbalová hitovka. No a fotbalům, nebo těm, co fandí fotbalu, byla další hitovka. Komu bude ta následující, jdem kouknout.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A my pomalu jistě finišujeme na lince v tuto chvíli. Kdo pak? Haló?
2: Haló, tady Viktorka.
0: Viktorko, já tě zdravím, krásné skoro poledne ti přeji. Komu zahrajeme?
2: Mojím rodičům a blízkým.
0: Dobře, rodiče moc zdravíme. Jste doma, někam cestujete?
2: Jedeme na zahradu na Panské Výše a už skoro dojíždíme.
0: Dobře, tak do lesa vyrazíte, jo?
2: No, spíš na zahradu, máme tam jezírko s rybičkama.
0: Dobře, ale teďka vyrazíte do lesa společně, jo? S Pokáčem. Jo? No. Super, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Pokáč v lese u nás na Krokodýl, skvělá hitovka pro rodiče, pro vás pro dobrou náladu, no a pro vás pro všechny. Nemáme další hit, ale máme zprávy a má je Míša, o čem pak budou.
1: Přeji vám pěknou neděli. Uzavřený hlavní tah na severu Brna, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z těch hitů, které s námi budou po 12. hodině na Krokodýl, vybírám Aquu. Dáme jí novější hity. A bude tu pro vás Tomáš Klus.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní v Brně a na jihu Moravy má být oblačno až zataženo zpočátku. Ve východní části kraje ještě zmenšená oblačnost, od západu se rozšíří na většinu území déšť nebo četné přehánky. Na některých místech se vyskytnou i bouřky, které mohou být i silné. Večer začne oblačnost i srážek pak ubývat. Teploty čekejme 26 až 29, na severu kraje kolem 25 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Obyvatelé Obřan a Bílovic čeká od zítřka další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Cesta k tramvaji se prodlouží a někteří cestující si připlatí za jízdenku do mimobrněnské zóny.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Středeční bouře s krupobytím zasáhla největší vinařskou obec v Česku, Velké Bílovice na Břeclavsku. Vinohrady tam mají zejména malá rodinná vinařství zaměřená na přívlastková vína. I proto se tam škody po bouři budou počítat v desítkách milionů korun. Do škody se totiž nezapočítávají jen samotné škody ve vinohradech, ale také lahve vína, které z poničené úrody nevzniknou. Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Akce, která bude v Hronově na Náchodsku od 31. července do 8. srpna, každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků. Finálovým zápasem mezi Španělskem a Argentinou dnes vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale, zatímco La Rocha budou usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech. Jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Zápas v New Jersey má výkop v 21 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní servis pro vás máme na Krokodýlu. Jdeme se podívat, kde to houstne a kde to samozřejmě hrozí nějakým zdržením. Tak například na Blanensku, v Jedovnici, v Jiráskově ulici, ve středu města šetří policie střed 3 osobních aut. Počítejte s kratším zdržením a omezením a i v tom opačném směru. Dále pozor na dálnici D1 195. km ve směru na Ostravu. Před sjezdem na dálnici D2 blokuje pravý pruh střed osobního auta s dodávkou. Na místě policie kolona zhruba 2 kilometry. Také opatrně na Hodonínsku mezi Těmicemi a Sirovínem zasahují záchranáři a policie u havárky motorkáře. Tam počítejte s omezením. Omezení menší je i na dálnici D1 z důvodu probíhajících prací údržby, a to D1 mezi 141. a půltým až 119. kilometrem ve směru na Prahu. Pohodu za volantem přejeme, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, je s vámi Krokodýl, rozjíždíme další hodinu skvělých hitů a také spousty zajímavých informací. Mimo to budeme mít tady pozvání, kam byste mohli vyrazit k jednomu hezkému rybníku. Víc už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kelakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

0: A máme pro vás tip na koupání zdarma. Co tak vyrazí na Vysočinu? K rybníku Medlov. Ten se nachází asi kilometr východně od obce Třistudně. Medlov je rybník v okrese Žďár nad Sázavou přesněji. Nachází se v katastrálním území obce Frešava pod Žákovou horou. Jeho rozloha je 22 hektarů a leží na mořské výšce 710 metrů nad mořem. Jedná se o jeden z největších a nejvýše položených rybníků na Vysočině. Rybník založen byl v polovině 16. století. Založil Vilém z Pernštejna na horním toku Medlovky uprostřed rašeliništních luk s typickou květenou. Rybník má travnatou pláž, která je pravidelně udržována a má pozvolný vstup do vody. Břeh na severní straně rybníka je travnatý, jinak je okolo les, u rybníka je písečná pláž a dno je také písčité. Tak pokud vyrazíte, tak si to užijte, případnou procházku po Vysočině, zakončete tady relaxací, pohodou a my valíme za dalšími hity 21 minut po 12. hodině.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz.
2: Je dobré si pomáhat.

0: Krokodýlem si užíváte hit za hitem, největší hudební výběr vám nabídneme za chvíli. Vyšel telo pro vás, ale teď se podíváme na to, jak krokodýl pomáhá a komu konkrétně jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza a jsem z Brna. Mám 3 děti ve věku 3, 8 a 7 roků a jsem na ně úplně sám. Je to pro mě velice náročné, protože chodím do práce a potřebuji, aby mě maminka pohlídala celodenně děti. Bohužel maminka je po mrtvici a nemá na to tolik síly. Tím, že jsem na děti sám, tak je pro mě finančně náročné jim zajistit nějakou radost a dárky. Proto jsem požádal Krokodýla o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzově mamince zajistil odpočinek ve wellness. Děti si užijí atrakce v zábavním centru, zoologické zahradě a zajdou si s tátou na dobrou večeři.
2: Když jsem to mamince a dětem řekl, tak měli velikou radost a maminka byla moc ráda, že si bude moct na chviličku od dětí odpočinout.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A teď bychom také mohli pomoct všichni, a to při pátrání, protože se ztratil pes slyšící na jméno Lucky, tak pokud byste věděli, určitě ta pomoc by se hodila a majitele budou velmi rádi, navíc vás odmění 30 000 nabízí za nalezení. Naposledy byl viděn 15. července u Blanska, jinak se ztratil v Bílé u Jevíčka. Lucky má na sobě zelený obojek, může být vystrašený, je ale hodný, má rád lidi, domov mu určitě chybí. Je to Welsh Corgi Pembroke, oranžový takový zrzavý s bílou hrudí a bílým pruhem na čele, vypadá jako krátkonohá liška, tak prosím vás, pokud jste viděli takovéhoto pejska nebo z toho náhodou našli a máte ho, tak zkuste, určitě slyší na jméno Lucky a můžete ho hned odevzdat majitelům, ti čekají na telefonní lince 774 552 646. Tak pomožte, dobrou věc uděláte. No a my jdeme za dalšími hity, které tady pro vás máme na Krokodýlu. Užijte si je, Jarek Hemala s vámi, pěkné odpoledne.

0: Skvělá hitovka u nás na krokodýlu, no a my se jdeme podívat na mobily. Do tašky je dáme a pozornost pak vrátíme do lavice, a to po prázdninách. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti více při výuce soustředili, méně času trávili na telefonu. A jaké jsou první zkušenosti učitelů, jdem se podívat na ně.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jitka Chlumecká, jsem ředitelka základní školy Komenského v Břeclavi. Mobily u žáků máme zakázané delší dobu.

0: atmosféře o přestávkách.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Krokodýl.

0: Pěkné nedělní odpoledne, jste s Krokodýlem, což je velmi dobře. Krokodýl má pro vás nejenom skvělé hity, ale také třeba další zprávy. Míša je nachystala, o čem budou.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. V Aníně chtějí překonat rekord v počtu an. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A chystáme po 13. hodině ten největší hudební výběr, třeba kapelu S Club 7. Hit OK, TikTok, Kesha. A Marek ztracený, to se mi líbí.
3: To se mi líbí a každou další chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní odpoledne nedělní v Brně a na jihu Moravy oblačné až zatažené, zpočátku ve východní části kraje spíše zmenšená oblačnost, od západu se rozšíří na většinu území déšť nebo četné přehánky, na některých místech se vyskytnou i bouřky, které mohou být i silné, večer začne oblačnost i srážky ubývat. Teploty 26 až 29 na severu a západě, místy jen 25 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Interaktivní stanoviště, zábavné experimenty, vědecká show, komentované prohlídky pracovišť Brněnské Masarykovy univerzity i přednášky věnované zajímavostem o trusu doplnili hudební program na hlavním dni Mendel festivalu v kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Festival propojující vědu, vzdělání i zábavu končí dnešními komentovanými prohlídkami zahrady se Včelínem. Pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna chtějí v neděli 26. července, kdy Anna slaví svátek v šumavské sklářské vesničce Anín na Klatovsku. Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 13 do 15 hodin na návsi a v 15 hodin nastane sčítání přítomných Ann. Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek, stále není plně pod kontrolou. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Barbora Krejčíková postoupila v Aténách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. Ve včerejším semifinále česká tenistka porazila 6-1, 4-6, 6-3 nejvýše nasazenou dánku Klaru Tausonovou. 30-letá Krejčíková si dnes zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakariové.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice za vámi, jak to vypadá, tak opatrně na dálnici D1 na 130. kilometru za Velkým Baranovem ve směru na Brno. Nepojí zde osobní auto, detailně pozor. Jinak v centru Brna u Zvonařky s křižovatkou s Plotní došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Tam počítejte se zdržením ve směru od Židenic. Také pozor na Znojemsku u Břežan ve směru od Pravic šetří policie havárii osobního auta mimo komunikaci. Pohodovou jízdu vám přejeme, kdybyste měli další info k dopravě, neváhejte a zapolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Krokodýl se vámi, Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne. Za chvíli naše nejmenší posluchači, naše zlatíčka, vydali jsme se do jedné z brněnských školek a ptali se, proč se maminky malujou?
1: Aby byla krásná a byla by modelka.
0: Tak, a co dál? Počkejte si.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena vejde do velkého obchodu se sportovním zbožím a chce brokovnici. Je to pro mého muže. Aha, a řekl vám, jakou máte vzít ráži? Ptá se prodavač. Děláte si legraci? On ani neví, že ho chci zastřelit.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 21 minut po 13. hodině vyrážíme do jedné z brněnských školek. Tam jsme se ptali našich dětí a zlatíček, aby nám jako prozradili, proč se maminky malujou.
2: Aby byly krásný.
3: Protože aby byly hezký.
4: Aby měly hezky krásný řasy černý.
5: Aby byla krásná.
6: A byla by modelka.
7: Oni se malujou, protože chcou být hezký.
8: Abych byli krásný.
9: Protože aby měli tady odstíny, aby jí tam nesvítilo sluníčko na něma.
10: Aby byli hezký, kdyby se jim třeba někdo smál, aby se mohli nalíčit.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Helena Zeťová u nás ve vysílání Krokodýla. Jste samozřejmě s námi dobře naladěni. A my teď dáme mobily bokem. Ano, mobily do tašky a pozornost do labice po prázdninách. Přesně tímhle směrem si vydávají některé školy v Brně a na jihu Moravy. Chtějí, aby se děti při výuce víc soustředili a méně času trávili na telefonu. A jaké jsou první zkušenosti učitelů? No, jdeme se podívat na další z nich.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelka Ivana Milichárková, pracuji na základní škole Brno, Hrádské náměstí 13. Během výuky mají žáci telefony v aktovce. V těch hodinách si mohou telefony použít s povolením učitele. O přestávkách by měly být mobily také uložené u žáků v aktovce, nicméně jsou povolené na použití. Podívat se do systému našeho informačního, nesmí používat telefony pro sociální sítě nebo pro hraní her.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Didi na na na.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy jsou připravené ve vysílání krokodýla 110 850 korun za náš zvuk. Pokud byste rádi si zahráli, tak musíte volat právě teď, kdy jsem uvolnil naši linku na 603 103 103. První z vás, který zavolá, dostane možnost si tipnout a za správný tip získá tuhle nádhernou sumu 110 850 korun. Krokodýl, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak je tam?
2: Tady Marie.
1: Marie, já vás zdravím, přeji krásné nedělní odpoledne. Doufám, že vám taky víc jak 18 let a souhlasíte s našimi pravidly.
2: Je mě daleko víc jak 18.
1: Tak já vám samozřejmě dávám možnost si tipnout, cože je náš krokodýlí zvuk zač.
2: No, tak já bych si myslela, že je to otvírání sejfu.
1: Otvírání sejfu.
2: Sejfu. Otevřu sejf a vytáhnu z toho 110 tisíc.
1: Dobře. Podle vás to zní takto. Bylo by to hezké je vytáhnout samozřejmě.
2: No,
1: to by bylo velmi příjemné. A jestli vám je vytáhne arbitr a dá vám je, tak na to se ho ptáme právě teď. A tady je odpověď. Nedá.
2: Tak musím zkoušet zase.
1: Zkuste příště, navýšíme bank a získáte ještě víc. Mějte
2: ano,
1: se krásně.
2: Na skle. Krásný den.
0: Na skanu. Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pěkné odpoledne, i když možná uplakané, tady v centru města Brna už nám taky zapršelo, možná i u vás prší. No a na počasí se podíváme za chvíli, teď se podíváme na to, co nás čeká ve zprávách. Míša je má, o čem budou.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Zoo Brno hledá uprchlého jeřába Daurského. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
0: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na Baléto na Biskupském dvoře. Dnes je na programu Romeo a Julie. Začátek je ve 20.15. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Krokodýl, krokodýl, vaše letní rádio.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme a hrát budeme i po 14. hodině z Krokodýla pro vás třeba Meghan Trainor. Těšte se, David.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Čekejme dnes v Brně a na jihu Moravy oblačno až zataženo. Zpočátku teď odpoledne ve východní části kraje ještě zmenšená oblačnost. V západu se rozšíří na většině území déšť nebo četné přehánky. Na některých místech se vyskytnou i bouřky, které mohou být i silné. Večer začne oblačnost i srážek ubývat. Teploty 26 až 29, na severu jen 25 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Po odvysílání reportáže v televizi totiž lidé informační linku zahltili telefonáty o spatření divného ptáka. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod s USA a NATO. Vyplývá to z usnesení, které kabinet schválil tento týden. Dcera severokorejského vůdce Kim Jong-una se podle pozorovatelů stále častěji objevuje po boku svého otce při klíčových státních akcích. Analytici upozorňují, že režim postupně mění způsob, jakým ji představuje veřejnosti. Podle britských médií se objevilo hned 5 signálů, které naznačují, že by se jednou mohla stát další vládkyní Severní Koreje. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od zítřka se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné odpoledne řidičkám a řidičům, pohodovou jízdu vám přejeme, jdeme se podívat za vámi, tak konkrétně teď na Žďársko. Na trase ze Svitav na Žďár nad Sázavou za Olešnou šetří policie havárii osobního auta. Jezdí se kyvadlově, počítejte s kratším zdržením. Mrkneme i na Svitavsko. Na trase z Brna na Svitavy u Hradce nad Svitavou došlo ke střetu 2 osobních aut. Zdržení je nárazové. Mrkneme se i na Břeclavsko. V Lanžhotě v Masarykově ulici odstraňují hasiči strom padlý na silnici. No a ještě se podíváme na dálnici D1 164. kilometr u Velké Býteše ve směru na Brno. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Pokud máte další informace týkající se dopravy, neváhejte a zavolejte nám.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

Ano, je s vámi Krokodýl, 3,5 minuty po 14. hodině, Jarek Hemala, pěkné odpoledne. No, my se za chvíli vydáme na jeden krásný hrad, kam jsme třeba o prázdninách mohli vyrazit. Víc vám prozradím už za chvíli, teď Poetika, Půlnoc.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

0: cestovatel.
1: Pokud patříte k milovníkům starých hradů a romantických zřícenin, vydejte se na hrad Rokštejn, jeden z historických skvostů Vysočiny. Velká hradní zřícenina se vypíná na skalním ostrohu v údolí říčky Brtnice, kde si tu stával raně gotický hrad, který byl však přestavěn ve 14. století. Díky plánované stavbě se na hradě prováděly detailní archeologické průzkumy, takže Rokštejn patří k nejlépe prozkoumaným středověkým hradům u nás. Při archeologických výzkumech byla v základech věže objevena kostra novorozence. Jedná se o stavební oběť v úzovkách, která měla zajistit bezpečnost a šťastný osud stavby. Tak, kdybyste chtěli kouknout Rokštejn, navštěvte o prázdninách, si ho užijte, příjemné cestování po Vysočině, no a třeba právě i na Vysočinu pošleme další hit už za chvíli u nás na Krokodýlu Eva Farna. Teď máme 21 minut po 14. hodině.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto.hemala.cz.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Užíváte si hity Krokodýl a to je dobře, pěkné odpoledne vám přeje Jarek, no a za chvíli další hitovka Čechomor, Lenka Dusilová, Proměny. Teď se ale podíváme na to, jak Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Ivo, rád bych rádio Krokodýl požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Svou přítelkyní Gabinou mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
2: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: I když tam venku sprchlo, tak přesto je před námi krásné léto a tak vyrazíme s krokodýlem na koupák. Máme přehled, kam v Brně případně můžete razit, osvěžit se, užít si to. Otevřeno má koupaliště a bude se na vás těšit Kraví hora, takže klidně vemte plavky ručník a můžete vyrazit na kravá kolem tady krokodýla. Biotop Brno jich má také otevřeno, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill, i třeba italskou zmrzlinu. Pozdrav letí ale i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený nádherný trávníček na slunění, voda v bazénu 25, paráda. Jinak také můžete vyrazit na koupák do Bíšova. Tam se osvěžíte ve vodě, dětský smích u bazénu, svižná jízda na dlouhém tobogánu vás čeká a parádně třeba vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbolu a basketu. Tohle je léto, jak má být, těší se na vás na koupáku ve Zbíšově. Těší se ale i ve Slavkově, kde si to užijete, pro vás spousty zábavy, 150 korun dospělí, 50 dětský lístek pro děti, brouzdaliště, dětský bazén a také hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal a užít si i lehárku pod stromy, či využít dva bary. Tak i tam samozřejmě tedy můžete vyrazit a užít si nejenom radovánky, ale i to slunění či hraní her. Tak když vyrazíte, pěknou zábavu, my vyrazíme za chvíli do světa dalších hitů. Čeká vás mimo jiné Adele.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pěkné odpoledne, blíží se nám 15. hodina, úderem 15. tu pro vás budou připravené další zprávy. Na krokodýlu je má dnes Míša, já se ptám, co zajímavého se dozvíme.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Při nehodě dvou autobusů u Oleksovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak hrát budeme skvělé hity po 15. hodině z Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnešní odpolední oblačné, zatažené. Čekejme, že od západu se rozšíří na většinu našeho území Jihomoravského kraje déšť nebo četné přehánky. Na některých místech se vyskytnou i bouřky, které mohou být i silné. Večer pak začne oblačnost i srážky ubývat. Teploty 26 až 29, na severu pouze 25 stupňů Celsia. Tak kdybyste někam vyráželi, raději deštník sebou.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkný den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dva autobusy s cestujícími se včera okolo 9:30 srazily u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Dopravu na místě policisté přibližně do 16. hodiny řídili kyvadlově. Po odtažení druhého autobusu byl provoz plně obnoven. Jižní Moravu čeká další bouřkové odpoledne. Český hydrometeorologický ústav vydal pro celý kraj výstrahu před silnými bouřkami, která platí dnes od 11. do 16. hodiny. Meteorologové upozorňují na riziko silného větru, přívalového deště i menších krup.
0: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
3: Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódu s rozšiřujícími informacemi. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy. Prosadili se Bradley Barcola a dvakrát Kylian Mbappé, který se stal z 22 góly historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné odpoledne řidičkám a řidičům, pohodovou jízdu vám přejeme, jdeme se mrknout, jak to jezdí. Na dálnici D1 na 209. kilometru si dávejte u Holubic ve směru na Brno. Pozor, zasahují tam záchranné složky u střetu 3 osobních aut. Počítejte s narůstající kolonou a s omezením i v opačném směru. Dále na Žďársku u Rapotína ve směru na Nové Veselí šetří policie střet 2 osobních aut s nárazovým zdržením. Počítejte v obou směrech. Také pozor na Hodonínsku u Milokoště ve směru na Uherský ostroh zasahují hasiči. Tam byly spadlé dráty elektrického vedení. Také pozor na trase ze Svitav na Žďár nad Sázavou. Za Olešnou šetří policie havárii osobního auta. Jezdí se kyvadlově, i tam počítejte s kratším zdržením. Kdyby něco, volejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Krokodýle, stále s vámi, užíváte si perfektní odpoledne, další ty jsou připravené, také brněnské Hante, za chvíli Zbyňa, tak užívejte pohodu, dobrou náladu a hity, které vám servírujeme tady na Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krásný sedmý den v týdnu, tady Krokodýl a Zbyněk Loutský. Zdravím ještě Jarka Hemalu a přeju mu hezký zbytek dnešní neděle. Ale balíme na hantec, jdeme gómat, šprechčit a meldovat. Tak, co? Balíme na to? Žany, jsi ready?
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, val do nás, co dneska vygómal?
2: Zdar, jak jsi měl skrok sníkalo, osci. Gómete, co to znamená házet čučku do špíglu?
0: Házím čučku, co jsi to dneska vygómal?
3: Podívat se a špíglu neřeknu.
4: Podívat se do zrcadla.
5: Hodit dobrý názor.
6: Podívat se do zrcadla.
7: Do špíglu, jo? No, podívat se do zrcadla, no.
0: Mně se zdá, že ve štatlu celkem gómo. Žany, tak co ty na to?
2: Házet čučku do špíglu znamená dívat se do zrcadla. To velice dobře gómajo kocouři a když je všechno v okeju, tak majo betel jeden.
0: No tak díkec, Žany, jak říkáš, na špígl se vybodnite, házejte radši čučku na kocoury než na sebe a sva na hokna. Hezkou neděli.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loutský.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krásné nedělní odpoledne, nevzdávejte to. Jsme Krokodýl, vaše rádio, a dneska nám přece jenom konečně trošku sprchlo, tak holky a kluci, doufám, že když nejste někde u vody na koupáku, tak nejste na mobilech. Protože jak na mobilních telefonech nemůžete být přes školní rok ve školách, tak stejně tak je nepoužívejte a buďte bez nich i o prázdninách a buďte v tom reálném, skutečném světě. Tady Krokodýl.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Rostislav Slavotný, jsem ředitelem základní školy Kajdušova v Brně Židenicích. Mobilní telefony jsou u nás na škole omezeny již delší dobu a loni jsme přikročili k větší restrikci mobilních telefonů, to znamená, že je nechávají v šatních skřínkách a nesmí je používat celý den.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Dobré odpoledne, jsme Krokodýl, vaše rádio. A jdeme hledat Hafana. Hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A taky snad šťastnou neděli, protože se ztratil pes, slyší právě na jméno Lucky, tak doufám, že bude Lucky a bude mít štěstí, že se najde. Odměna nálezci 30 000 korun. Naposledy byl viděn před pár dny 15. července u Blanska. Je to opravdu krasavec, oranžovo-zrzavý s bílou hrudí a bílým pruhem na čele. Je to plemeno Welsh Corgi Pembroke, no a vypadá jako krátkonohá liška. Může být vystrašený. Má mimochodem, to je důležité, zelený obojek, no a je moc hodný a má rád lidi a domov mu skutečně velmi chybí. Tak volejte na telefon 774-552-646 a těší se Jana Honza. No a nepovolejte taky do Krokodýla. A ať je Lucky zase doma a má štěstí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto.hemala.cz.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Lady Marmeláda, Moulin Rouge a taky Krokodýl. Nádhernou neděli přejeme, jsme vaše rádio. No a budeme mluvit samozřejmě teď mezi hity také o informacích z pravodajství a o tom, co se děje. Takže teď nás čeká informace o jedné solidní uzavírce.
1: Přeji vám pěknou neděli. Uzavřený hlavní tah na severu Brna. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale hned o tom, co jsme zase třeba namíchali. Enrique Iglesias.

0: Takhle odpoledne si dáme buty a jednou ráno.
1: A on tady musí klečet. A on tady.
0: Tak si to nenechte ujít, je to hit za hitem, my jsme totiž Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Právě sleduju čerstvé informace od meteorologů a jednoduše můžu říct, že zítra bude fajn, bude polojasno, ranní teploty půjdou dolů kolem 11 a ty odpolední kolem příjemných 25 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Obyvatelé Obřan a Bílovic čeká od zítřka další dopravní komplikace. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Fričajovy ulice. Cesta k tramvaji se prodlouží a někteří cestující si připlatí za jízdenku do mimobrněnské zóny.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: Středeční bouře s krupobytím zasáhla největší vinařskou obec v Česku, Velké Bílovice na Břeclavsku. Vinohrady tam mají zejména malá rodinná vinařství zaměřená na přívlastková vína. I proto se tam škody po bouři budou počítat v desítkách milionů korun. Do škody se totiž nezapočítávají jen samotné škody ve vinohradech, ale také lahve vína, které z poničené úrody nevzniknou. Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Akce, která bude v Hronově na Náchodsku od 31. července do 8. srpna, každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků. Finálovým zápasem mezi Španělskem a Argentinou dnes vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale, zatímco La Rocha budou usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech. Jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Zápas v New Jersey má výkop v 21 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už se díváme na silnice a dálnice a zbystřete, prosím, protože D1 na 209. kilometru u Holubic ve směru z Vyškova na Brno, tam zasahují záchranné složky u střetu 3 osobních aut. Počítejte s narůstající kolonou a s omezením i v opačném směru. Ještě také D2, 36. kilometr u Podivína, také ve směru na Brno, tam dejte pozor na nepojízdnou dodávku a D1 mezi 174. kilometrem a 178. kilometrem směrem do Brna z Prahy. Tam probíhá sečení křovin. Jezděte opatrně. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Čtyři minuty po čtvrté odpolední v neděli Krokodýl a doufám, že na druhé straně taky vy, že vám dělá dobře to chladnější odpočinkové počasí po těch pařácích a létech. Nemusíme být každý den u vody, no ale my na Krokodýlovi zase jedeme rádi dál, protože za chvíli vám dáme nějaký dobrý tip na víkend. Ale teď už Polibek od Katy Perry a fajn poslech přeje Zbyněk Loucký. Krokodýl jede!

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dneska parádně sprchlo, bylo to taky třeba. Ale teď už let the sunshine. Pustme slunce a pustme taky cestovatele krokodýla a zajímavý tip na víkend.
1: Krokodýl cestovatel.
0: A ten tip, protože letos je opravdu pořádné horké léto a suché, tak je na koupání zdarma. Tahle koupačka se nachází asi 1 kilometr východně od obce Tři studně. Rybník je tedy tím pádem v okrese Žďár nad Sázavou, nachází se v katastrálním území obce Fryšava pod Žákovou horou. Jeho rozloha je 22 hektarů a leží v nadmořské výšce 710 metrů nad mořem. Jedná se o jeden z největších a nejvýše položených rybníků na Vysočině. Rybník založil v polovině provázy historiky 16. století Vilém z Pernštejna na horním toku Medlovky uprostřed rašeliništních luk s typickou květenou. Rybník má, to vás bude zajímat, travnatou pláž, která je pravidelně udržovaná a má pozvolný vstup do vody. Břeh na severní straně rybníka je travnatý, jinak je okolo les. U rybníka je písčitá pláž a dno je skutečně písčité. Hezky se tam plave, no a taky se tam parádně, protože okolo jsou lesy, jezdí třeba na loďce nebo na kajaku. Tam jsme vyráželi vždycky s naším na tým. No a jaký je to rybník? No přece rybník Medlov.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
0: A ještě čas 16.22.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Radio Krokodýl.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
1: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rihanna Umbrella dneska, to bylo na deštník, ale bylo potřeba, aby sprchlo, vidíte. Hezký sedmý den v týdnu, pěknou neděli, přeje vaše rádio. Krokodýl a taky náš největší hudební výběr, ale my nejenom hrajeme, my, protože jsme Krokodýl, taky rádi pomáháme. Tady Krokodýl Zbyně a pomáháme třeba takhle.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krechlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná koňská neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit a proto se požádala rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jiříkovi rehabilitace, které mu pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Everybody, pojďte se probudit po odpoledním nedělním šlofíku. A proč? No to je úplně jednoduchý.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Tohle vás zaručeně probudí. Banku už přes 110 táců, přesně 110 900 korun. Jedno telefonní číslo 603 103 103 a taky jeden zvuk.

0: To by byla velká nedělní romance, kdyby to dneska padlo. Jdeme na to.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Krokodýl Zbyňa, kdo je na telefonu?
3: Ahoj, tady Petra.
2: Peťo, krásnou neděli. Jak to jde? Nezmokla jsi někde?
3: Málem jo, byli jsme na výletě na rozhledně v Bořeticích a málem se zmokli.
2: Ale stihli?
3: Stihli jsme dojít do auta.
2: Koumali jste to dopředu. Peťo, no tak třeba to stejně tak šťastně dopadne teďka v éteru, protože já musím připomenout, že je tam opravdu 110 900 korun. Přes 110 000, skoro 3 jedničky, 111 táců, bez stovky a jeden zvuk můžu opustit?
3: Určitě.
2: Tak Peťo, jdeme na to. Teďka poslouchají úplně všude, nejenom v Bořeticích na rozhledně. Co ty na to?
3: Učátka je to krásná, mám tip správnej.
2: Posloucháme, my úplně jsme jedno velké ucho.
3: Já si myslím, co nechci krájení melounu.
2: Krájení melounu v neděli odpoledne. Naprosto jednoduchá záležitost. Letní záležitost. Kterýho? Toho červenýho, klasického, nebo?
3: To? Ano, červenýho bez semínek.
2: A do toho vpíchnutý rům ještě trošku.
3: Ne, to ne.
2: Krájení melounu. To by byl meloun za... No tak meloun tam není ještě teda v tom banku, ale desetina melounu tam je přes těch 110 tisíc.
3: Mě napínáte.
2: No já sám sebe taky. Dáme to arbitrovi, protože tohle jestli padne. Tak banální věc jako krájet meloun v neděli. Dáme to?
3: Dáme to.
2: Arbitře. Ne. Byly tam pecičky asi. To melounu, bohužel, Peťo. Mrzí mě to. Přemýšlejte všichni dál, škoda určitě. My navyšujeme bank, jdeme nad 110 900 korun. Hezkou neděli, ahoj.
3: Tak je, díky, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
4: www.klimastyle.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
9: A co bude ve stejné zemi?
8: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
10: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pěknou neděli s Krokodýlem, ať se fajn poslouchá. Připravujeme ale další zprávy, které dorazí v 17 hodin. O čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. V Aníně chtějí překonat rekord v počtu an. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na baléto na Biskupském dvoře. Dnes je na programu Romeo a Julie. Začátek je ve 20.15. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Namícháno, protřepáno a bude to vypadat takhle. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Bon Jovi, It's My Life. It's my Miraj, vykopeme drahokamy.

0: vy nepřijdete o hit za hitem Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra v novém týdnu v pondělí bude fajn. Jedním slovem polojasno. Ranní teploty nízko, 11 stupňů, ty odpolední kolem příjemných 25 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Interaktivní stanoviště, zábavné experimenty, vědecká show, komentované prohlídky pracovišť Brněnské Masarykovy univerzity i přednášky věnované zajímavostem o trusu doplnili hudební program na hlavním dni Mendel festivalu v kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Festival propojující vědu, vzdělání i zábavu končí dnešními komentovanými prohlídkami zahrady se Včelínem. Pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna chtějí v neděli 26. července, kdy Anna slaví svátek v šumavské sklářské vesničce Anín na Klatovsku. Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 13 do 15 hodin na návsi a v 15 hodin nastane sčítání přítomných Ann. Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek, stále není plně pod kontrolou. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Barbora Krejčíková postoupila v Aténách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. Ve včerejším semifinále česká tenistka porazila 6-1, 4-6, 6-3 nejvýše nasazenou dánku Klaru Tausonovou. 30-letá Krejčíková si dnes zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakariové.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak pojďme na nedělní silnice D1 211. kilometrů ve směru z Vyškova na Brno. Tam došlo v koloně ke středu dvou osobních aut. Nehoda je odstavena na krajnici, stejně jako auta počítejte se zdržením. Na trase z Brna na Svitavy u Milonic šetří policie havárii osobního auta, počítejte s kratším zdržením. Ještě znovu D1, v tuto chvíli tohle už je vyřešeno, ale naběhla další nehoda ve směru z Brna na Ostravu 273. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto s defektem, je to tam zcela čerstvě a na trase z Rakouska na Brno na příjezdu do Mikulova zasahují záchranáři a policie u havárie cyklisty s kolonami. Počítejte v obou směrech. A ještě D2 36. kilometrů Podivína ve směru na Brno. Tam dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Vracejte se a jezděte v neděli odpoledne. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: neděli odpoledne ladíte Krokodýla. Já doufám, že my ladíme vás. A proto za chvíli oslovíme holky a kluky naše zlatíčka a zeptáme se jich třeba, kdo je to bavič. Co, holky, kluci, kdo by to mohl být bavič? Co vy na to?
1: Baví lidi, aby byli veselí a taky, aby se smáli.
0: To je krásný. Tak to bude zábava, probereme to za chvíli a teď už zase hrajeme 4 minuty po 17. Rádio Krokodýl. Doufám, že na druhé straně vy. Fajn poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Pojďme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, učil jsi se vůbec?
3: Ano.
2: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám,
2: děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nejste sami, nejste lonely, je s vámi krokodýl a s dětmi člověk se necítí nikdy sám.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Že jo, holky a kluci, jak se máte o prázdninách? V každém případě tady je otázka na vás. Kdo je to bavič?
2: Bavič baví.
3: Bavič baví lidi, aby byli šťastní.
4: A aby byli srandovní.
5: Bavič baví lidi, aby tam zůstali chvilku.
6: Třeba když jedno miminko brečí, tak řekne nějaký vtípek a ono už nebrečí.
7: Baví lidi, aby byli veselí a taky, aby se smáli.
0: Baví vás Rádio Krokodýl a děti.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Hezkou neděli přeje Krokodýla Zbyňa a my fandíme, když se bavíme o It's My Life, o chvíli, kdy jsme v životě bez mobilu.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Petrovanech, základní škola Arménská v Brně Bouník. U nás máme omezené používání mobilů již 5 let, máme to v rámci školního řádu a jediné možnosti povolení se souhlasem učitelů v rámci výuky, nebo když je potřeba to nějakým způsobem řešit.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pošlu.

0: Dobré odpoledne, Bohémové paří i v neděli. My se ale právě teď před 6:15 podíváme na celý tento 29. víkend letošního roku s městskou policií.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A proto už více právě teď Markéta Skřivánková.
2: Krásný den, posluchačům Rádia Krokodýl. Přímavá kolem jdoucí v pátek odpoledne upozornila strážníky na mladíka, který se ve Starém Liskovci chystal skočit z mostu. Strážnice, které u něj byly jako první, ho chytili a pevně drželi, dokud se jim ho nepodařilo přesvědčit, aby přelezl zábradlí zpátky do bezpečí. Trpělivě a přátelsky si s ním povídali a nabízeli možnosti, jak zdánlivě bezvýchodnou situaci může řešit. Vzhledem k jeho špatnému psychickému rozpoložení přivolali raději záchrannou službu. Strážníci v pátek na večer pomáhali také nemohoucímu seniorovi z Nového Lískovce. Sousedka je sem přivolala poté, co z jeho bytu uslyšela velkou ránu a starý muž jí neotvíral dveře. Aby se k němu strážníci co nejrychleji dostali, museli odvrtat zámek. Seniora našli ležet na zemi v jeho pokoji, byl dezorientovaný a komunikoval jen sporadicky. Také on skončil v péči lékařů. Strážníci pomáhali i silně opilému muži, který ležel v sobotu na večer na chodníku. Nebyl schopný chůze a když více nadýchal přes 4 promile, zamířil sanitku do nemocnice. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky. Vám přeji krásný den.
0: Markéto, taky děkujeme. Klidnou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Rádio Krokodýl. Zbyně Kloucký.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude. Váš Volek.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 110 000 korun.
1: Aj,

0: neděli. Haleluja.
1: My jsme Krokodýl a já doufám, že si sedmý den v týdnu užíváte, a to nejlépe na našich vlnách a frekvencích 103 FM a všech dalších, kde posloucháte vaše rádio. Tedy rádio Krokodýl, za 2,5 minuty dorazí 18. A ještě dřív dorazí právě teď pozvánka k dalším zprávám v 6. Budeme mluvit o brněnské zoo, a to netradičně.
2: Přeji vám pěkné odpoledne. Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského. Více už ve zprávách.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Tak jdeme na to a bude to stát za to. Ava Max a Tiesto, The Moto. Třeba je Robin Schulz Schagel. All Stars Band, Ty jsi jako já. Snad jste v neděli naprosto v pohodě, jste s Krokodýlem, za minutu bude 6.
5: Rádio Krokodýl, počasí.
1: Pojďme se podívat na zítřejší týden a taky pondělí. Už zítra příjemně polojasno, ranní teploty nízko, 11, odpolední kolem příjemných 25 stupňů Celsia.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Po odvysílání reportáže v televizi totiž lidé informační linku zahltili telefonáty o spatření divného ptáka. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod s

0: USA a NATO. Vyplývá to z usnesení, které kabinet schválil tento týden. Dcera severokorejského vůdce Kim Jong-una se podle pozorovatelů stále častěji objevuje po boku svého otce při klíčových státních akcích. Analytici upozorňují, že režim postupně mění způsob, jakým ji představuje veřejnosti. Podle britských médií se objevilo hned 5 signálů, které naznačují, že by se jednou mohla stát další vládkyní Severní Koreje. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od zítřka se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Už to sledujeme. Dálnice D1 na 207. kilometru u Tvarožné ve směru z Brna na Vyškov. Tam došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením. A de facto podobné místo, dálnice D1 211. kilometr, ale naopak ve směru z Vyškova na Brno. Tam došlo v koloně ke střetu rovněž dvou osobních aut. Nehoda už je odstavena na krajnici, ale počítejte tam se zdržením. Ještě trasa z Brna na Svitavy u Milonic. Tam šetří policie havárie osobního auta, počítejte rovněž s kratším zdržením. Klidnou neděli a šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
3: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
2: Bylo 6 a tak dobrý večer, no a horko letos v létě je, tak vás osvěžujeme. Už za chvíli se dozvíte, kam zítra vyrazí právě vás osvěžovat letní hlídka Rádia Krokodýl. A už hrajeme. Krokodýl Zbyněk Loucký, dobrý večer.

profil, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli

0: hor vyrazíme zase do ulic Moravské metropole, tady brněnský Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: A že je to potřeba v tom letošním horkém létu, ano, naše krokohlídka vyráží do ulic a my vás opravdu tento týden jsme osvěžovali, budeme osvěžovat i příští týden, protože pro vás máme 103 svěžích drinků z Charlie's Candy Store. No a tenhle týden například jsme byli na Konečného náměstí. Takhle to tam vypadalo.
2: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
0: Rádo se stalo, ale hlavní zpráva právě teď, že i příští týden a hned v pondělí budeme osvěžovat zdarma krokohlídku. Vyhlížejte už zítra na Schillingráku v Brně.
1: Rádio Krokodýl.
0: 18.21.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl.
8: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
9: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Ano.

0: Krokodýl hrajeme, ale
1: Krokodýl.
0: Taky pomáháme.
1: Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici. Loni v září zcela nečekaně prodělala ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal vozíčkář. Právě se vrátila z rehabilitačního centra a je pro ně velmi důležité, aby pokračovala ve cvičení i doma. Potřebovala by k tomu cvičební stroj Motomet, ale ten je drahý a nemohla by si ho dovolit. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici Motomet zajistil, aby mohla cvičit a aby se její stav zlepšoval.
2: Když jsem to Alici řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady Krokodýl, hezký nedělní podvečer, jak se máte? Jdeme hledat Bafika právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ztratil se totiž pes, slyší na jméno Lucky, tak snad bude mít štěstí, že se najde. Odměna nálezci 30 tisíc korun. Naposledy byl viděn před pár dny 15. července u Blanska. Ztratil se v Bělé u Jevíčka. Je to krasavec, zrzavě oranžový s bílou hrudí a bílým pruhem na čele. Je to plemeno Welsh Corgi Pembroke a vypadá jako krátkonohá liška. Může být vystrašený, je moc hodný a má rád lidi, ale domov mu rozhodně chybí. Stejně jako chybí majitelům. Kdybyste něco věděli, volejte na 774-552-646 nebo volejte Krokodýl, ať to dobře dopadne. Ještě možná důležitá informace. Měl nebo má zelený obojek.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.

0: večer s krokodýlem za minutu 7. Tohle John Newman, Love Me Again. Jestli milujete, jak hrajeme, tak už jsme připravili další hudební nabídku, kterou si dáme po 7. večerní. A já si myslím, že jdeme na to. Jsme Krokodýl, vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jak jsem slíbil, tak plním Alvaro Soler, Sofia. Co takhle Kelly Clarkson, Stronger. What doesn't kill you makes you stronger. A slezeme i schody z nebe s Terezou Kernovou. Hit za hitem na vás čeká už za okamžik 19. hodina.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra bude příjemně polojasno, ranní teploty nízko 11, odpolední kolem kulatých příjemných 25.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na to v neděli mrknout. D1 220. kilometr za Vyškovem ve směru do Brna na 220. Tam dejte pozor na nepojízdnou dodávku, taky v těch místech byly nehody. Stejné místo, ale na druhé straně D1 219,5 kilometr za Holubicemi právě ve směru zase z Brna. Na Vyškov tam dejte pozor taky právě na nepojízdnou dodávku. A dívám se, že jinak by to mělo být v tuto chvíli v pořádku. Tak to je dobře. Klidný večer, šťastnou cestu.

0: fajn neděli vám přeje Krokodýl, jezděte opatrně.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Tahle neděle, stejně jako celý tento 29. víkend letošního roku, mají před sebou posledních 5 hodinek a mimochodem budou taky fotbalové. I o tom se pobavíme, ale za chvíli mrkneme na to, co přinesl tenhle víkend právě z pohledu městské policie. Hej! Teď už hezký večer. Bylo 19, to jsou 2 minuty a zdraví vás od mikrofonu Zbyněk Kloucký, jedem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 10 minut před půl osmou, hezký nedělní podvečer a večer. No a pojďme se podívat na to, co se dělo o tomhle víkendu právě v Brně.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: My už máme na telefonu městskou policii a Markétu Skřivánkovou, tak posloucháme. Markéto, jak vypadal tenhle víkend právě z pohledu městské policie?
2: Krásný den, posluchačům Rádia Krokodýl. Zajímavá kolem jdoucí v pátek odpoledne upozornila strážníky na mladíka, který se ve Starém Lískovci chystal skočit z mostu. Strážnice, které u ní byly jako první, ho chytili a pevně drželi, dokud se jim ho nepodařilo přespětit, aby přelezl zábradlí zpátky do bezpečí. Trpělivě a přátelsky si s ním povídali a nabízeli možnosti, jak zdánlivě bezvýchodnou situaci může řešit. Vzhledem k jeho špatnému psychickému rozpoložení přivolali raději záchrannou službu. Strážníci v pátek na večer pomáhali také nemohoucímu seniorovi z Nového Lískovce. Sousedka je sem přivolala poté, co z jeho bytu uslyšela velkou ránu a starý muž jí neotvíral dveře. Aby se k němu strážníci co nejrychleji dostali, museli odvrtat zámek. Seniora našli ležet na zemi v jeho pokoji, byl dezorientovaný a komunikoval jen sporadicky. Také on skončil v péči lékařů. Strážníci pomáhali i silně opilému muži, který ležel v sobotu na večer na chodníku. Nebyl schopný chůze a když líce nadýchal přes 4 promile, zamířil sanitku do nemocnice. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky. Vám přeji krásný den.
0: My taky děkujeme a přejeme klidný zbytek neděle a víkendu, ať i strážníci mají čas sledovat fotbal.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobrý večer s Krokodýlem, krásnou neděli. Terezou Kernlovou a po schodech z nebe docházíme až téměř přesně k 7:30, znamená to jedno jediné, za hodinu a půl fotbal už. Tak co, asi zbytečná otázka, jestli se budete dívat. Probereme to ještě za chvilku, teď Krokodýl Lás, Ketchup a série a pak aha, Take on Me. Tak hraje Krokodýl, jsme vaše rádio, dobrý večer.

0: Take on me. Krokodýl, krásný nedělní večer s datem 19. července. Po včerejší exhibici z 10 góly mezi Anglií a Francií dneska večer zhruba za hodinku okamžiky, které zažíváme zhruba jen jednou za 1460 dní, tedy jednou za 4 roky. A je to a bude to v Americe, tak to bude velká show. Ano, finále největší sportovní akce na planetě, finále mistrovství světa ve fotbale. Začátek v 9, Argentina, Španělsko. Zbytečná otázka, jestli se budete dívat, taky na to valím. A krokodýl fandí. Tak krásný fotbalový večer. A samozřejmě užijte si to.
1: Rádio Krokodýl. Zbyně kloucí.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Rádio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Stále si užíváte ten největší hudební výběr. Jarek Hemalová zdraví z krokodýlího plíšku z toho nedělního s datem 19. července. Za námi je úžasný víkend, který jste si doufám užili, a užívat si teď budeme další hity. Krásný poslech.

Krásný poslech, hezkou noc. Dneska slaví svůj svátek Čeněk. Čeňkům přejeme všechno krásné. Pánové, další je pro vás u nás tady na Krokodýlo.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Na Krokodýlu další hity. Jarek přeje krásný poslech a to vám všem, kteří nás posloucháte ve Žďáru nad Sázavou. Tam ladíte na 96 FM. Tak pěkný poslech, Žďáraci, hezkou noc a i v pracovním procesu vychutnávejte hit za hitem.

Do historie dnešního dne koukneme, protože právě dnes 1770 v Brně bylo zavedeno číslování domů. Domovní znamení tak přestala být orientační pomůckou a zůstala jen ozdobou fasád. Významná změna pak přišla v roce 1867, kdy po 10 letech příprav Brno splnilo císařské nařízení o jednotném systému pojmenování ulic a číslování domů. Tak, jenom abyste věděli. Toliko historie. Teď současnost a jdem si užívat hit za hitem. Krásnou nedělní noc.

několik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Hit za hitem. Hit za hitem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Krokodýlí pelíšku, je s vámi Jarek, přeji krásný poslech. Věřím, že spousta z vás stále dobře naladěna. Do zvuky víkendu si užíváte, vychutnáváte si třeba dobré pití a u toho skvělé hity. No a pokud náhodou jste v práci a máte to úplně jinak, tak vám přejeme, ať vám to hezky utíká.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoce nám blíží ve vysílání Krokodýla a stále s vámi Jarek, pomalu a jistě finišuje 29. týden, za chvíli se přehoupneme do 30. odstartujeme další pro někoho pracovní týden, pro spousty z vás prázdninový s dětmi, tak si ho užijte, teď ale užívejte stále nedělní Krokodýlí pelíšek. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Pelhřimovské muzeum vystaví první plně pohyblivou loutku. Jakou? Právě na to koukneme teď ve vysílání krokodýla. Návštěvníci Pelhřimovského muzea rekordu mohou vidět první plně pohyblivou loutku Hurvínka, vyrobenou drátnickou technikou. Vyrobit to bylo velmi složité. Petr Bom vyrobil postavu Nezbedy, který diváky tak trošku zabaví už 100 let a více než 500 metrů drátu spotřeboval. Podle Miroslava Marka z agentury Dobrý den, spravující české rekordy, je loutka dokladem nejen drátenického řemesla, ale i odkazem k českému a slovenskému loutkářství, které se před 10 lety dostalo na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Tak pokud byste chtěli, uvidíte to v Pelhřimově. Teď ale uslyšíte na krokodýlu další hity. Ty si také užijte.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Starší snímky očekávané premiéry, na to si můžete těšit v kině, které se otevírá, a jde samozřejmě o starší kino, které je v novém. Klimatizace, lepší zvuk i další věci má tradiční brněnské kino v Cihlářské ulici po 3 měsících. Ano, otevírá zrekonstruovaný velký sál Kina Art. Kromě očekávaných premiér se můžeme těšit i na snímky. Kvůli renovaci nemohli jste zhlédnout, tak je zhlédnete dodatečně a užijte si to. Teď si ale užijte další hity u nás na Krokodýlu.